0: Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásný poslech a teď se jdeme podívat na jeden případ zajímavý, kuriózní. Doufám, že vy nebudete nic podobného předstírat, aby to nakonec nedopadlo tak, že opravdu třeba to mít budete. Víc o tom Petra.
1: 72-letý zdravotnický instruktor z amerického státu Wisconsin chtěl názorně předvést příznaky infarktu, ale přitom ho skutečně dostal. Studenti si nejdřív mysleli, že jde o vtip. I přes počáteční nejistotu nakonec zareagovali naprosto učebnicově a dokázali učitele udržet naživu.
0: Tak nepřeji nikomu nic, doufám, že vám žádný infarkt nehrozí a kdyby náhodou, tak máte kolem sebe pomoc, která vám dá tu první samozřejmě pomoc záchranou. No a my vám dáme další hity na Krokodýlu. Užívejte si je, krásný poslech.

mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Fotograf Josef Koudelka poprvé vystavuje v rodných Boskovicích, kde ladíte i krokodýla na 91,9 FM. A tak se jdeme podívat právě tam. Fotograf Josef Koudelka poprvé vystavuje v rodných Boskovicích na Blanensku v místní galerii Otakara Kubína. Bude počínaje sobotou také k vidění 50 panelů fotografií z cyklu Invaze 68. 68letý fotograf nám prozradil, že k výstavě v rodném městě byl přemluven a bral to jako projev slušnosti. Tak, kdybyste chtěli vyrazit, můžete. My vyrážíme do světa dalších hitů.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Papi, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
2: Come on.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

O koho opřít? Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: 5:11 k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady úterý 26. května. Druhý pracovní den 22. týdne. Filip dneska slaví svůj svátek. Znám několik Filipů a Fílů, tak pánové, velká gratulace. Pokud v téhle chvíli vyrazíte už někam na silnice, tak pozor na trase Brno-Svitavy, nebo Svitavy Brno, chcete-li. U obce Skrechov na Blanensku se v téhle chvíli řeší nehoda osobního auta do příkopu. Zranění podle informací, které máme tam snad hlášeno, není, dejte pozor. A pozor taky, ta samá trasa, tedy Brno-Svitavy, za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se zdržením v obou směrech, tam se spravuje povrch a jezdí to tam kyvadlově na semafory, no a už právě teď se tam zcela určitě zdržíte. Jinak dnešní počasí probereme podrobněji během chvíle, dneska nám to přesáhne opět 30, tak to taky můžeme zmínit. Přátelé, jdeme na to, ať se nám daří dneska celé úterý 26. května. Dobré ráno.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Jak je venku? 6:45. Celkem pěkně. Máme tam v Brně necelých 15 stupňů, ve Vyškově necelých 12, Břeclav Hlácí necelých 14. Nejchladněji je teď ve Žďáru nad Sázavou, tam mají necelých 10 stupňů. Dnes léto. Má být jasno a k tomu 29 až 32 stupňů. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů, různé druhy za 16,90. A bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem. Automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 tisíc korun. Autocentrum Opportunity. Brno, Líšeň.
0: Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: J-Lo.

0: 5 hodin 59,5 minuty. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady úterý 26. května. Ze studia Rádia Krokodýl vám dobré a hlavně úspěšné ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, hlavně bezbolestné vstávání vám přejeme.
2: Au!
1: Nepovedlo se, tak příště. No a máme první zprávy. Řidiče na Břeclavsku zbrzdí nový radar, víc už za chvíli.
0: Co po 6? Jennifer Lopez a David Guetta. Whitney Houston. A taky budou Miraj. Jsou provokace, co vedle tebe usínám hned? Ne, zás ne.
1: No, abych ti tady neusla ještě před zprávou, to je všechno možný.
0: Já tě probudím, neboj se, kdyby náhodou, čirou. Co dnešní počasí? Letní. Jasno, odpoledne až
3: 2:30. Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: 6, hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Základy mocné středověké hradby silné přes 2 metry našli archeologové pod jižní branou hradu ve Veří. V současnosti prochází opravou. Stavební práce začaly na konci loňského roku, zároveň začal záchranný archeologický výzkum. Práce potrvají ještě 2 roky.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Řidiče na Břeclavsku zbrzdí nový radar. Od dneška začne provoz úsekového měření na silnici první třídy číslo 55 pod dálnicí D2 u Břeclavy. Místo patří podle města k nejrizikovějším úsekům v Jihomoravském kraji. Rychlost je tam omezena na 70 km v hodině. Řidiči ale často výrazně překračují.
3: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
1: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů korun.
3: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté podlehli včera v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemohou vyhrát, včerejší soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále, zahraje si ho po 14 letech. Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části dnešním soubojem s Kanadou od 20 hodin a 20 minut.
4: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co nového na silnicích nám prozradí Kuba?
5: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Černovické ulici u křižovatky se Svatopetrskou dejte pozor na překážku na vozovce. Pomalu se jede na dálnici D1 u Brna z Vyškova v úseku mezi 204. a 196. kilometrem. A téměř 3-kilometrová kolona se táhne už na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Kup Tilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou tomu na den přesně 2 roky, kdy česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji 24.
1: Tak se necháme překvapit, jak se dopadne letos.
0: To byl výprask včera.
1: Včera to bylo na holou, no, tak dneska nás čeká reparát proti Kanadě.
2: To bude na holou 2x. Dobré ráno.
3: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptají se v práci Karlíka. Hele, že prej jsi skončil s chlastem? Jo, už jsem podnikl první kroky. No a jaké? Koupil jsem si kapesní nůž bez vývrtky.
0: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut k tomu, co stojí za zmínku z 26. května. Například rok 1303, kdy byla manželka Václava II. Eliška Rejčka korunována českou královnou. V roce 1872 ze středních Čech odešla přívalová povodeň, která si vyžádala během 2 dní nejméně 337 lidských životů. V roce 1916 proběhla premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně v Národním divadle v Praze. V roce 1928 bylo otevřeno brněnské výstaviště. Taky zmíníme třeba rok 2024, kdy česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji 2024. Letos to na mistrovský titul úplně nevypadá po včerejším výprasku od Noru 1-4. No nic. Co stojí za zmínku ze světa, tak například můžeme zmínit rok 1897, kdy bylo první vydání epistolárního románu Drákula irského autora Brama Stokera. Také se může mrknout na rok 1923, kdy se ve Francii jel poprvé vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans. A třeba ještě mrknout na rok 2008, kdy americká robotická sonda Phoenix přistála na Marsu. Kdo dneska slaví narozeniny? Například excelentní muzikant, kytarista, taky zpěvák Lenny Kravitz, ten dneska slaví 62. narozeniny. A herec Martin Zounar, ten dneska slaví narozeniny 59. svátek dneska slaví Filip, také Filipa a třeba i Hermiona, ta je taky zapsána v kalendáři. Pokud dneska slavíte něco vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Tohle byly One Republic, jejich Counting Stars, tady u nás na Krokodilu 10 minut před půl sedmou. Dneska nás čeká letní počasí, jasno a odpoledne až 2:30.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Úrazová nemocnice v Brně bude mít po několika letém úsilí magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji už nebude muset pacienty odesílat do jiných zdravotnických zařízení. Cena přístroje okolo 40 milionů korun. Státní zástupce rozšířil trestní stíhání u jednoho z obviněných bitcoinové kauze. Člověk je nyní stíhaný i z legalizace výnosů z trestné činnosti. U španělského občana, který byl v Madridu umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi, potvrdili testy hantavirus. Oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem odstartuje dnes baráž o první fotbalovou ligu. Vyrovnanější souboj očekávají bookmakeri mezi třetím týmem druhé nejvyšší soutěže Artisem Brno a Slováckem. Dvojí zápas začne zítra. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
5: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
4: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
5: www.terme-la.at.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Je dobré mít přítele na celý život.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchám rádio Krokodýl.
1: Poslouchat krokodýla se vyplatí, protože s tím taky budete se divit, ale můžete zaplnit svoje bříško.
2: Ano, a když nám dáte vědět, kde Radio Krokodýl posloucháte, tak za vámi přímo až do práce dorazí pořádná pizzová nadílka. Přijede samozřejmě i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza.
1: Co pro to udělat? Napsat nám mail na adresu studio@krokodil.cz. Nezapomeňte napsat, odkud jste, kolik vás je, jakože v kanclu a tak podobně, nebo v ordinaci, nebo v čekárně, nevím kde všude. A taky připište, proč by jsme měli přijet právě k vám. Co bys napsala ty? Proč měli přijet právě k nám?
2: Protože mám strašný hlad pořád.
1: Dobrý, to je prosím vás jako velmi logický důvod, takže napište a pak čekejte. Přijede, jak říkala Katka, Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Tak buďte s námi.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme se podívat na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Černovické ulici u křižovatky se Svatopeterskou dejte pozor na překážku na vozovce. Pomalu se jede na dálnici D1 u Brna z Vyškova v úseku mezi 204. a 196. kilometrem. A téměř 3-kilometrová kolona se táhne už na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2.
1: Jinak ta kolona na D1 se prodlužuje od Vyškova, už je to zhruba na nějakých 25 minut, což je celkem dost. Od severu se taky zdržíte, kolem Lipůvky už je kolona a také příjezd do Kuřimi ve směru od Tišnova je také hodně plný. Tak šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to kakabus.
3: Kakabus je ten, který si nechce hrát. Ten, kdo nám nechce půjčovat hračky. Kakabus je ten, kdo nechodí do práce.
4: Kakabus je, který se nechce hrát.
5: Kakabus je, že nechce chodit na procházky ven a válí se.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
7: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Za 3 minuty bude 6:45. Dívám se, že v Podivíně, kousek od Břeclavy, už mají 22 stupňů. My tady v Brně máme stupňů 15. Odpoledne bude ale léto úplně všude, čeká se jasná obloha a teploty 29 až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Festival Divadelní svět Brno má za sebou rekordní ročník. Hlavní program navštívilo 15 000 lidí, tedy o 4 000 víc než loni. Festival také zdvojnásobil tržby, které přesáhly hranici 6 milionů korun. Sanatorium Pálova pokračuje nábor zaměstnanců. V první fázi provozu se počítá se 130 zaměstnanci. Obsazeno je nyní asi 115 pozic. Práce pokračují také na vybavování jednotlivých pracovišť. Otevřít se má sanatorium ve druhé polovině roku. Ministr školství Robert Plaga ke včerejšímu dni zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a také technické potíže. Jediný hráč, český hráč v NBA, Vít Krejčí, se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Naposledy reprezentoval loni na přelomu srpna a září na evropském šampionátu v Rize. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus.

0: Hrací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo Kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super

0: úsporných technologiích. BYD.com.
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9 minut a bude 7 hodin. Přejeme vám dobré ráno.
2: Hezké ráno a víme, že zhruba před měsícem strážníci zavedli přísnější bezpečnostní opatření na hlavním nádraží v Brně, protože někteří lidé tam dělali neplechu a hlídky tam tak během pracovních dnů slouží nepřetržitě. Podle vedení města se opatření osvědčilo, jeho rozšíření i na víkendy, ale zatím neplánuje. Magistrát navíc do lokality vyslal posily z řad sociálních kurátorů, kteří lidem v nouzi nabízejí pomoc.
1: Byla jsi tam někdy v poslední době se podívat?
2: Ne, nebyla, pokud můžu, ani nechodím.
1: Děláš dobře, dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Bude 7 hodin, vy jste s Krokodýlem, máme úterý 26. května, Katka nachystala další zprávy, dobré ráno.
6: Pěkné ráno, čeští hokejisté se ještě před zápasem s Kanadou dozví, jestli můžou bojovat o druhé místo ve skupině, podrobnosti za chvíli.
5: Po 7. Jennifer Lopez. David Guetta, Alphaville, Ava Max. A taky dáme škvory. 7 bude za 20 vteřin.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
5: Dnešní počasí bude letní, má být jasná obloha a teploty 29 až 32 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Policie při zajištění bezpečnosti kolem sjezdu sudetských Němců v Brně omezila na osobní svobodě 7 lidí, tedy je buď zajistila, zadržela nebo předvedla. Většinou se zodpovídají z přestupků. Policisté však prověřují i několik trestných činů.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
6: Znojmo představí na veřejném projednání 11. června rozpracovanou projektovou dokumentaci, podle níž se chystá opravit historickou budovu domeček pro společenské a kulturní využití. Tomuto účelu sloužil naposledy v 90. letech. Město objekt koupilo v roce 2018.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
6: Dvě zebry, které se narodily v loni v Jihlavské zoo, byly v minulém týdnu přemístěny do zahrady v Polsku. V Jihlavském chovu tyto samice nezůstaly, aby nebyla ve skupině příbuzná zvířata. O další zebru Jihlavská zoo přišla o víkendu i s mládětem uhynula při porodu.
8: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
6: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s jistým vítězem skupiny ve Friburgu odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut. To už budou vidět, zda ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je vystřídalo se stejným počtem 13 bodů Norsko, které bude odpoledne hrát s Dánskem.
9: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je omezený provoz po nehodě na Žabovřeské ulici směr Královo pole u Pisárek. Doprava tam zpomaluje. Ucpává se křižovatka ulic Zvonařka a Dornych. S přerušovanou kolonou už musí řidiči počítat na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem v úseku mezi kilometry 216 a 210. Dále až po exit 196 popojíždí převážně kamiony. Ucpaný už je příjezd do Brna po D2 od 4. kilometru. A 10-kilometrová kolona se táhne na cestě do Rakouska mezi Pasohlávkami a Mikulovem na cestě z Pohořelic. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptilšar.
5: Kubo, díky, jenom potvrzuju, že ta kolona od Vyškova už je fakt dlouhá. Už to tady indikuje nějakých 35 minut zdržení. Jinak od Slavkova k Holubicím je to na nějakých 10 minut. A co se týče té souběžné silnice 430, tak tam je oprava silnice a bude trvat až do 29. května, tedy do pátku. Takže kudy z Vyškova? Vrtulníkem nejlépe.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme krátce po 7 hodině a během chvilky budou ve hře dvě vstupenky na letní scénu divadla Bolka Polívky.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, respektive vy, tak buďte s námi. Dá!

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Návštěvník italské restaurace chválí jídlo. Jedl jsem to v Itálii a tady je to chutnější. To bude tím, že oni používají domácí suroviny, ale my je dovážíme z Itálie.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: take my pride.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
2: 7 hodin 10 minut k tomu, ve hře jsou v téhle chvíli na Krokodýlu dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky, na letní scénu do amfiteátru na Kraví hoře. Na představení Aby bylo jasno, bude se to hrát 25. června od 20 hodin a 30 minut.
3: No a kdo si chce užít divadlo pod hvězdami, volá právě teď studio Krokodýla linku 603 103 103.
2: Abyste věděli, na co se to Žanek ptá, co máte hádat, tady to je.
4: Gomity, co to znamená suk na čáři?
2: Suk na čáře, co to může být?
3: Dneska je to tak jednoduchý.
2: Radio Krokodýl, dobrý den.
5: Dobré ráno, Jiří.
2: Dobré ráno, Jiří, kam pak jedete?
5: Do Tuřana.
2: Jo, aha. Typl jsem správně, že jedete v autě.
5: Stojím zatím ještě.
2: Jo, aha, dobře, tak jo.
5: Stojím takže v autě a stojím.
2: Chápu. Slyšel jste otázku Žankovu?
5: Slyšel jsem. Asi, že se lidé sejdou na čáře u Šaliny nahoře.
3: Takže na které ulici?
5: Česká.
4: No. Suk na čáře je sraz na České ulici.
2: Dáváte si tam sraz?
5: Nejsem Brňák, když jsem si dával.
2: Ano, jo.
3: Takže to znáte.
2: Za mladá si všichni. Katka taky, že?
3: Tak, jako do dneška. Stále mladá.
2: Jo, aha, dobře, tak my si jdem zdřímnout, Katka nám řekla pohádku. Dobré ráno, gratulujem, vstupenky jsou vaše.
3: Hezký den.
5: Děkuji, hezký den všem.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.
6: Stoj. Loka.

0: Alphaville kdysi natočili, David Guetta i Vemex vzali a nově upravili tady u nás na Krokodýlu. 7 hodin a 18 minut k tomu, dneska nás čeká opravdu letní den. Už teď máme v Brně nějakých 17 stupňů, ale odpoledne čekejme skoro jednou tolik. Má být 29 až 32.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Brnem se podle ochránců přírody v posledních letech výrazně šíří ječmen myší. Způsobuje problémy chovatelům psů. Jeho osiny se totiž snadno zabodávají do srsti a tělních otvorů zvířat. Navíc vytlačuje původní vegetaci. Vláda na včerejším zasedání schválila návrh akademického senátu JAMU na odvolání rektorky univerzity Barbary Marie Veli. Senát ji v dubnu kritizoval kvůli nejasnostem v personálním zajištění, rezignaci kvestorky a sundání ukrajinské vlajky z budovy rektorátu. Veli tehdy část kritiky přijala. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česku k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. Na grandslamovém turnaji Roland Garros dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Syniaková, Nikola Bartuňková, Linda Frůvertová a Vít Kopřiva. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
5: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno Digifest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
4: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
5: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. Digifest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Minutu před půl osmou jdeme zkontrolovat silnice, začíná Kuba.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je omezený provoz po nehodě na Žabovřeské ulici směr Královo pole u Pisárek. Doprava tam zpomaluje. Ucpává se křižovatka ulic Zvonařka a Dornych. S přerušovanou kolonou už musí řidiči počítat na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem v úseku mezi kilometry 216 a 210. Dále až po exit 196 popojíždí převážně kamiony. Ucpaný už je příjezd do Brna po D2 od 4. kilometru. A 10-kilometrová kolona se táhne na cestě do Rakouska mezi Pasohlávkami a Mikulovem na cestě z Pohořelic.
1: Kubo, děkujeme. Pojďme také do Šlapanic, které respektive Bedřichovicích na kruhovém objezdu. Srazilo osobní auto cyklistů a provoz je tam samozřejmě značně omezený. Ta D1 od Vyškova k Brnu, tak ta kolona je velmi dlouhá. Dívám se, takže ta kolona kamionů začíná, tady vidím na kamerách, na kilometru 220. Není souvislá a nepohyblivá, popojíždí, ale v podstatě je to až do Brna, k křížení s D2, tak s tím počítejte, bude to opravdu dlouhé, než se do toho Brna dostanete. Komplikovaný, respektive hodně plný je také průjezd Kuřímí a dívám se, že na obě strany, jak ve směru na Tišnov, tak od Tišnova. No a kolem Lipůvky už díky provozu naberete zhruba nějakých 10 minut.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl osmé. Pověz, Zlatíčko, s čím jdeme za zlatíčky?
2: Ve školce v Kralově Poli jsme se ptali, proč nemají hadi nohy.
3: Protože hadi se plaví a nemusí mít skoro každý nohy.
4: Hadi se tak narodili a zařídilo to tak příroda.
5: Protože to tak pán Bůh zařídil a nemusí mít skoro každý zvíře nohy.
6: Protože mají sliz.
1: Jasně, tak nemají nohy. A kolem hadu je ještě jedna zásadní taková celospolečenská otázka z filmu S tebou mě baví svět. Mm-hmm. Jak zní?
2: Prdí hadi?
1: Ne.
2: Nebo jestli prdí?
1: Prdí taky hadi? Co myslíš? Prdí hadi?
2: Určitě.
1: Jasně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Avamax, Who Am I na Krokodýlu, 7 hodin 38 minut k tomu. Katka má pro vás připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Teplé a letní. Už teď mají v Kyjově skoro 20 stupňů, v Brně máme stupňů 18 a odpolední teploty budou opravdu letní při jasné obloze 29 až 32 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Úrazová nemocnice v Brně bude mít po několika letém úsilí magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji už nebude muset pacienty odesílat do jiných zdravotnických zařízení. Cena přístroje je okolo 40 milionů korun. Státní zástupce rozšířil trestní stíhání u jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Člověk je nyní stíhaný i z legalizace výnosů z trestné činnosti. U španělského občana, který byl v Madridu umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi, potvrdili testy hantavirus. Oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem odstartuje dnes baráž o první fotbalovou ligu. Vyrovnanější souboj očekávají bookmakeri mezi třetím týmem druhé nejvyšší soutěže Artisem Brno a Slováckem. Dvojzápas začne zítra. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.

0: ručení.
1: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
0: Že bych se taky svezla.
1: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
4: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 8. V téhle chvíli předpokládám někomu z vás. Změníme plány na příští týden na 6. června, protože máme v téhle chvíli ve hře dvě vstupenky na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který se bude konat právě 6. června od 13:30 na hřišti za Sokolovnou v Bílovicích nad Svitavou.
2: No a těšit se můžete na umělce, na konkrétně na kapely AG Flag, Helmutova stříkačka nebo na umělce, který si říká I am Oscar a další a další. Tak jestli máte zájem, volejte studio 603 103 103.
1: První z vás, kdo se dovolá, tak má ty dvě vstupenky. Já jsem tam byl před lety se podívat, jako z mého pohledu velmi příjemné prostředí.
2: Jo?
1: Bylo to tam hezký. Tak, 603 103 103, to je telefon sem k nám. Radio Krokodýl, dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
3: Zdravím, tady Vojta, ahoj.
1: Ahoj Vojto, kam pak jedeš?
3: Teraz jedu do Klášterce nad Orlicí a jdu právě z Bílovic, takže když jsem vás slyšel, tak jsem si říkal, že to musím zkusit.
2: No to jo.
1: Prosím tě, ty chodíš na Bílovickou křižovatku, ne? Když jsi skoro domácí?
3: Ano, už jsme tam byli, takže pokud budu mít možnost jít tento rok, tak to mi udělá fakt velkou radost.
1: Možnost máš, dva vstupy jsou tvoje.
2: Tak ti blaho přejeme.
3: Děkuji.
1: Šťastnou cestu, měj se hezky zatím, ahoj.
3: Ahoj.
0: Krokodýl.

0: Bandit na Radiu Krokodýl, 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
2: Radio Krokodýl.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Minuta schází do 8 hodiny raní, vy jste s Krokodýlem i dnes v úterý 26. května Filipové slaví svátek. Katka nachystala další zprávy, dobré ráno.
5: Pěkné ráno, řidiče na Břeclavsku zbrzdí nový radar, víc už za chvíli.
0: Po 8. například Taylor Swift. Minelli. A taky Tereza Mašková s Markem Lamborou. Když vidím náš počasí stručné. Jasno, teploty až 32.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 8, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Základy mocné středověké hradby silné přes 2 metry našli archeologové pod jižní branou hradu ve Veří. V současnosti prochází opravou. Stavební práce začaly na konci loňského roku. Zároveň začal záchranný archeologický výzkum. Práce potrvají ještě 2 roky.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
5: Řidiče na Břeclavsku zbrzdí nový radar. Ode dneška začne provoz úsekového měření na silnici první třídy číslo 55 pod dálnicí D2 u Břeclavy. Místo patří podle města k nejrizikovějším úsekům v Jihomoravském kraji. Rychlost je tam omezena na 70 km v hodině. Řidiči ale často výrazně překračují.
2: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
5: Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů. Češi!
2: Krokodýl! Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
5: Čeští hokejisté včera prohráli s Nory 1-4 a promarnili příležitost zajistit si nejhůře 2. místo ve skupině a s ním i setrvání ve Freiburgu pro čtvrtfinále. Namísto toho upnou pozornost k dnešnímu utkání Dánů s Nory. Pokud ho Norové zvládnou s plným bodovým ziskem, národní tým bez ohledu na výsledek zápasu s Kanadou obsadí 3. nebo 4. místo a bude muset do Curychu. Tam narazí na dosud 100% Švýcary nebo Finy.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Dneska je tam celkem plno. Víc informací má Kuba.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Kvůli ranní dopravní špičce se tvoří kolony na hlavních tazích ve městě, a to konkrétně například na Poříčí před Vídeňskou, dále pak na Ostravské a Zvonařce před křižovatkou s Dornichem, na Gajdošově směrem do Židenic a na Kninické na cestě do centra. Přerušovaná kolona vás zdrží na dálnici D1 od 225. kilometru po 196. z Vyškova do Brna a zdržíte se také na příjezdu do Brna po bratislavské D2, a to zhruba od 4. kilometru. Navíc přímo na 4. na konci kolony se srazila 3 osobní auta a zdržení tam bude narůstat. Pro Rádio Krokodýl z Globál Systán Jakub Tulišar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 8. Otázka, kolik kotě?
1: 102 700 korun, tolik nabídneme za náš krokodýlí zvuk už za pár minut, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Turisté potkají Baču s vozem. Bačo, kolik je to do Lomnice? O, asi tak 5 kilometrů. Můžete nás svést? Jasně, nasedněte si. Po 3 hodinách. Prosím vás, kolik je to ještě do Lomnice? No, teď tak 20 kilometrů. Cože? Jste říkal 5? No, já odtamtud jedu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin a 11 minut k tomu, to je čas, kdy hrajeme o peníze. Máme jich tady dost v naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: V Krokodýlím banku aktuálně ranec 102 700 korun a vyvolejte 603 103 103, tedy studio Krokodýla právě teď.
1: Teď jsem uvolnil tu telefonní linku, takže čekáme na toho nejrychlejšího z vás, kdo se dovolá. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Gabriela.
1: Dobrý den, Gábinko, jak se dneska daří?
3: Dobrý zatím, hezký počasí.
1: Jestli vám tohle stačí. A co těch 102 tisíc k tomu, nebylo by to lepší?
3: To určitě.
1: No, ale musíte nám prozradit, co je to za zvuk.
3: No, já si myslím, jestli by to nemohlo být, jako kdyby křesnutí kolečka u zapalovače.
1: Jo, rozumím, naprosto přesně. Tak jdeme teda zkusit ten zapalovač. A nehoří a nehoří. Nebo hoří, hoří, uvidíme. Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Nehoří.
1: Nehoří.
2: Není to správný, typ je nám líto.
1: Gabi, děkuji, mějte se moc hezky.
2: Pěkný den.
3: Je taky,
1: naschranou.
4: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Právě.

0: Bam, bam na krokodýlu, 8 hodin 19 minut, k tomu venku máme teplo a bude se nám ještě více oteplovat. Jak máme kde? V Brně už máme skoro 20 stupňů, dívám se, že ale tady v Podivíně, kousek od Břeclavy, už je stupňů 22. Břeclav hlásí 19, Hodonín taky 19, Vyškov hlásí 20, Žďár nad Sázavou 17,5 a Jihlava 19. Odpolední maximální teploty při jasné obloze 29 až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Festival Divadelní svět Brno má za sebou rekordní ročník. Hlavní program navštívilo 15 000 lidí, tedy o 4 000 víc než loni. Festival také zdvojnásobil tržby, které přesáhly hranici 6 milionů korun. V sanatoriu Pálava pokračuje nábor zaměstnanců. V první fázi provozu se počítá se 130 zaměstnanci. Obsazeno je nyní asi 115 pozic. Práce pokračují také na vybavování jednotlivých pracovišť. Sanatorium se má otevřít ve druhé polovině roku. Ministr školství Robert Plaga ke včerejšímu dni zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a také technické potíže. Jediný český hráč v NBA Vít Krejčí se chystá zúčastnit červencových zápasů basketbalové reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku a doma proti Estonsku. Naposledy je reprezentoval loni na přelomu srpna a září na evropském šampionátu v Rize. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Za vším hledej menu. Na rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže, pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian,
9: jsem tu.
8: Hora, Yamaha, taky.
9: Dobrý.
8: Jdeme.
9: Jedu.
8: Hořák,
9: zapínám,
8: krájím.
9: Šlehám,
8: cedím.
9: Strouhám.
8: Flambuju.
9: Hasím.
8: Slejvám.
9: Utírám.
8: Solím.
9: Pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival.
9: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
11: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
10: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru?
11: A nejen to. Kaston má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
10: To chci.
11: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
12: Euromoto. Nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se souboji tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Kreditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
16: Je dobré mít parťáka při práci.
17: Vaše nejvěrnější rádio.
16: Stále s vámi.

0: espresso macchiato.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Je tomu 6 minut, co jsme si s Katkou oba dva uvařili kafe. Teď jsme si dali espresso macchiato a v Itálii pokračujeme, protože k Itálii patří samozřejmě pizza.
3: Ano, a tam může být vaše, můžete dostat pořádnou pizzovou nedílku pro vás a vaše kolegy. Stačí, když nám napíšete, kde posloucháte Krokodýla.
2: Nejenom kde, ale odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi tu pizzu dovést. Mimochodem tu pizzu doveze osobně Ital Piero Caruso z Caruso Pizzi. A pište nám to na studio@krokodil.cz. Těšíme se na vás.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, slovo má Kuba.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Kvůli ranní dopravní špičce se tvoří kolony na hlavních tazích ve městě, a to konkrétně například na Poříčí před Vídeňskou, dále pak na Ostravské a Zvonařce před křižovatkou s Dornichem, na Gajdošově směrem do Židenic a na Kninické na cestě do centra. Přerušovaná kolona vás zdrží na dálnici D1 od 225. kilometru po 196. z Vyškova do Brna a zdržíte se také na příjezdu do Brna po bratislavské D2, a to zhruba od 4. kilometru. Navíc přímo na 4. na konci kolony se srazila 3 osobní auta a zdržení tam bude narůstat.
2: Pozor taky dejte na trase z Kostic na Břeclav. Tam narazilo nákladní auto do závory železničního přejezdu. Je to tam vyšetřováno a průjezdné to je na pouze jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 20 707. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: Jo.

0: Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
2: A ve školce na Lesné se ptáme, kdo je to klempíř.
3: Třeba se klepe postele.
4: Třeba klepe hlavu.
5: To je ten asi, kdo klepá na dveře, anebo na dřevo.
6: Vyřezává dřevo do nábytku.
7: Který klepá auta.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: 3,5 minuty a bude 8:45, jak máme venku, to vám teď prozradíme na Krokodýlu. Máme tam teplo a bude ještě výrazně tepleji, protože už máme teď 21,5 stupně. Kolik to tady je ve studnice, kousek od Vyškova, tam už mají plus 24, ale odpoledne se čeká krásných letních 29 až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Brnem se podle ochránců přírody v posledních letech výrazně šíří ječmen myší. Způsobuje problémy chovatelům psů. Jeho osiny se totiž snadno zabudávají do srsti a tělních otvorů zvířat. Navíc vytlačuje původní vegetaci. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. Francie včera v celorepublikovém měřítku zaznamenala nejteplejší květnový den své historie. Na několika místech naměřili přes 34 stupňů. Dnes by rtuť teploměru měla atakovat 36. Do grandslamového turnaje Roland Garros dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Průvěrtová a Vít Kopřiva. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý, v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů, různé druhy za 16,90 a bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Rapo.
9: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
13: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
12: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen jeden kilometr od hranic s Jižní Moravou.
13: www.terme-la.at.
14: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který

0: Vás stále zdokonalujeme a právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Například víme, že přesně za 10 minut bude 9.
2: A taky se nám hlásí s novinkami mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. Dispečink dopravního podniku požádal v závěru minulého týdne městskou policii o pomoc v Rakovecké ulici. V tramvajové smyčce se ráno pohyboval mladý muž s nasazenou kapucí, který se podle řidiče potácel mezi soupravami a působil, jako by byl pod vlivem drog. Strážníci ho našli na schodišti opřeného o zábradlí a jeho směrem ukazoval i řidič. 15-letý chlapec jim řekl, že je celostátně hledaný a začal před nimi utíkat. Po několika stovkách metrů mu však došel dech, sedl si na trávu a dal ruce za záda. Hlídka ho spoutala a našla u něj nůž motýlkového typu. Mladý muž se zároveň přiznal, že užívá lehké drogy. Strážníci ho kvůli vyhlášenému pátrání předali policistům a případ postoupili úředníkům do správního řízení kvůli neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Přeji pěkné úterý a příjemný poslech.
1: To je dobrý. Policie, dobrý den, je mi 15, jsem celostátně hledaný a beru drogy, teď před váma uteču.
2: No, nepochopíš.
1: Dobré ráno.
4: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Udělali jsme radost zejména mladším posluchačům Krokodýla, tedy i Katce, že?
1: Kalin. Je to tak.
0: Hannah Montana tady u nás na Krokodýlu 2,5 minuty před 9:00.
2: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a

0: Minuta bude 9 hodin, máme úterý 26. května, ze studia Krokodýla vám hezké, zatím ještě ne tak horké dopoledne, přijí Katka Horáková.
1: A Tunda Kale, krásný den přejeme. Policie při sjezdu sudeckých Němců v Brně omezila na osobní svobodě 7 lidí, další podrobnosti ve zprávách.
0: Po 9. si dáme 90 jako Bryana Adamse. Taky 18. A bude i Robbie Williams. Teplota už je nad 20 stupni, tedy třeba v Brně 21,5, Břeclav tam má 20,5, Znojmo 20, Vyškov 21, odpoledne bude ale tepleji. 29 až 32 při jasné obloze.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie při zajištění bezpečnosti kolem sjezdu sudeckých Němců v Brně omezila na osobní svobodě 7 lidí, tedy je buď zajistila, zadržela nebo předvedla. Většinou se zodpovídají z přestupků, policisté však prověřují i několik trestných činů.
3: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Dopravní nehoda zaměstnala včera ráno záchranáře ve Vyškově. Na Teršově ulici zhavarovala 3 osobní auta. 2 ženy utrpěly lehká zranění a byly převezeny do nemocnice. Jako příčinu policisté určili nesprávný způsob jízdy.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: 2 zebry, které se narodily v loni v Jihlavské zoo, byly v minulém týdnu přemístěny do zahrady v Polsku. V Jihlavě samice nezůstaly, aby nebyla ve skupině příbuzná zvířata. O další zebru Jihlavská zoo přišla o víkendu i s mládětem uhynula při porodu.
3: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s jistým vítězem skupiny ve Friburgu odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut. To už budou vědět, zda ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je vystřídalo se stejným počtem 13 bodů Norsko, které bude odpoledne hrát s Dánskem.
4: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně překáží dopravní nehoda na Jihlavské ulici na cestě do centra u křižovatky s Osovou a čekávejte tam kolony. V obou směrech je ucpaná tradičně zvonařka u Dornichu a kolona na zhruba 5 minut vás zdrží na Drobného do centra před sportovní, kde pracují silničáři. Místo jede pomalu dálnici D1 na trase Vyškov Brno mezi 228. a 196. kilometrem. A doprava kolabuje na silnici 55. mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm v obou směrech. Ve Spytihněvi pracují silničáři. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Teď nám dorazil do studia mail, že nám věnují 50 milionů eur, že prý si máme podělit, souhlasíš?
1: Tak jestli se podělíš,
0: kolik
1: to takových, přišlo tobě do mailu.
0: Kolik takových mailů týdně dostaneš?
1: Já moc ne, či většinou mě nikdo ty prachy necpe.
0: Mě jo?
1: Tebinec.
0: Akorát, že by mě vysáli účet, no nic. Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 15 minut. K tomu hit dnešního života. O tom si napsala na program zavináč.krokodil.cz. Vybrala a vybírá Renča. Píše, že tenhle song je pro ní hymna dobré nálady. Prý vždycky připomene, že život je potřeba brát s nadhledem a užít si každou chvíli naplno. Tak si to pojďme pustit. Cože? Pink.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je sice pravda, že máme teprve 26. května, když do prázdní léta a totálního odpočinku ještě jako něco zbývá, ale dneska se na tyhle ty nálady a pocity a teplo, léto a surf můžete dobře naladit, protože dneska od 20 hodin v Brně v podniku Industra v Zábrdovicích se bude promítat film, který udělali Brňáci, tři mladí kluci, Ostrov svatého Tomáše, expedice, surfaři a jak to tak jako vypadá. Léto, čokoládové ostrovy, hlavně odlehlý africký ostrov, který obývají jen domorodci, tak na to se můžete mrknout, jak jsem říkal. Dneska v 8 večer to vypukne v podniku Industra v Zábrdovicích. Tak přijďte podívat a naladit se na to léto. A pokud se chcete naladit na další 90, ty jsou nachystány. Madonna, Top Loader a taky Jennifer Lopez. Z Krokodýla přeju hezké úterní dopoledne.
0: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, 1. FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
3: SK Artis Brno. S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Je dobré mít se na koho spolehnout.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Pět minut po půl desáté, Jennifer Lopez dozněla, před námi je hádání hitu v jedné sekundě. Telefonní linku 603 103 103 uvolním ve chvíli, kdy představím dnešní cenu. Není to jen tak, mám totiž pro vás dva vstupy do rakouských lázní Termela. Jste samozřejmě zváni na otevření letních lázní Termela, kde vás čeká pestrý program pro malé i velké. Tuhle sobotu 30. května se děti můžou těšit na interaktivní zážitkový workshop Vivaldi Best Of. Od 17 hodin rozproudí vlny a atmosféru jihomoravské duo Los Rumberos se svým latinskoamerickým repertoárem. No a v neděli pak děti pobaví John Glina se svými cirkusovými čísly a o dobrou náladu se postarají muzikanti na tripu, tak si přijďte užít skvělý víkend do Termela. Jinak ty dvě vstupenky můžete využít i jak o tomhle víkendu, tak o jakémkoliv dalším jiném nebo jindy. To záleží jen a pouze na vás. Telefon 603 103 103 je volný. I když byl, už není. Kdo pak tam? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, dovolala se Alena.
2: Alenko, zdravím, odkud nám voláte?
3: Z Brna.
2: Z Brna. Mám tady hit v jedné sekundě, který je pěknou devadesátkou. Můžu ho pustit?
3: No, zkuste. Jdeme
2: na to.
4: 3, 2, 1, go!
3: Tak nevím, tak.
2: Fakt nevíte, Lenku?
3: Nechám někoho dalšího.
2: Tak je mi líto, děkuju, mějte se moc hezky.
3: Taky, pěkný den.
2: Naschledanou.
3: Naschled.
2: 603 103 103, už je zase volno. Tady u nás. Myslím tím, jako telefonní linku, abyste se mohli dovolat. Radio Krokodýl, dobrý den.
5: Dobrý den, tak Mara, zdravím.
2: Dobrý den, Dáš, kam vás zdravím? Někde v pohybu na cestě v autě, vidíte?
5: Ano, ano, z Brna tady z auta.
2: Dobře. Poznala jste písničku?
5: Myslím si, že to Britney Spears.
2: Ano, je to Britney Spears. Uhodla jste?
5: No skvělý.
2: Dobrá pozvánka asi do Termela. Víte, kam jste vyhrála dvě vstupenky?
5: Určitě.
2: Jezdíte se tam podívat občas aspoň?
5: Nebyla jsem tam nikdy.
2: Ještě nikdy?
5: Ne, nikdy.
2: Já taky ještě ne. Taky se tam chystám. Tak jo, přeju šťastnou cestu, nezavěšujte mě a mějte se hezky. Zatím naschranou.
5: Moc krát,
2: hit v jedné sekundě, jako vždy, dáváme úplně celý. Oops, I did again. Ano, pěkná devadesátka od Britney Spears. Tady u nás na Krokodýlu. Hezké dopoledne.

Britney Spears, to byl dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý, sice na druhý pokus, ale uhodnutý. Z 90. do 10. dáme Stinga. Pak něco rychlejšího, Lebouš, Be My Lover. A chystá se i Jimmy Cliff.

0: www.krm-laa.at.
1: Rádio Krokodýl.
2: Barko Brnolíšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brnolíšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
7: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
6: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
7: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
8: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
9: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
10: Ano, slyšíte správně.
9: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
10: Žádné dlouhé čekání.
9: Profesionální montáž a rychlá realizace.
10: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
9: nebo telefon 724 100 122.
10: Klimatizace Břeclav.
9: Řešení proti letnímu horku.
11: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
12: Pod hladinou řeky.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
14: 99. Rádio Krokodýl. Vracíme vám vzpomínky.

0: Poslední 90 po 9. Hra Fabien tady u nás na Rádiu Krokodýl. Poslední proto, protože bude 10 za 2,5 minuty.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Lužánecká sportoviště zvou k zábavě na čerstvém vzduchu. Užijte si jarní dny aktivně s rodinou, kamarády nebo kolegy v lanovém centru Prout v Brně na Lesné. Vyrazit můžete i do Bílovic nad Svitavou na minigolf Liška, inspirovaný příběhem o Lišce Bystroušce. Pro více informací sledujte náš web a facebookové profily.
1: Radio Krokodýl.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co si zahrajeme po 10. hodině? Například dáme Bruna Marse. S Brianem Adamsem zavzpomínáme na léto roku 69. A bude i Marek Ztracený.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní předpověď je velmi stručná. Léto. O, dobře, tak ještě k tomu dořeknu ty teploty. Třeba v Brně už máme skoro 25 a odpoledne se čeká 29 až 32.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Archeologové našli pod jižní branou hradu Veveří, která v současnosti prochází opravou, základy mocné středověké hradby silné přes 2 metry. Stavební práce na opravě jižní brány a skleníkové terasy hradu začaly ke konci loňského roku. Zároveň začal záchranný archeologický výzkum. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy a chtějí začít spolupracovat. Francie včera v celorepublikovém měřítku zaznamenala nejteplejší květnový den své historie. Meteorologové očekávají, že dnes teploty vystoupají ještě výš. Na některých místech tam může být až 36 stupňů Celsia.
1: Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
10: Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Včerejší soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech.
11: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, co tam je nového, to nám prozradí Marta.
12: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně Výhlavské ulici za křižovatkou s osobou směrem do centra havarovalo osobní auto. Očekávejte tam silný provoz. Na Brněnsku na trase Stišnova na Dolní Rožínku u odbočky na Brnštejnské Jestřabí zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s motorkářem. Pomalu se po pojíždí na D1 od 217. kilometru po 196. kilometr směrem z Vyškova do Brna a také na bratislavské D2 na příjezdu do Brna zhruba od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marta Rasajová.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině, už jste stihli pogratulovat všem Filipům. Dneska slaví svátek, tak jich několik znám, tak Fildo, gratulace, všechno nejlepší. No a během chvilky, že by třeba pizza pro vás a vaše kolegy, přeju vám hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
0: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: A to je samozřejmě moc dobře. A kdo má, přátelé, rád pizzu, ruku nahoru. No vás teda je, tak jestli si chcete užít pořádné pizzové nadílky od Krokodýla gratis pro sebe a své kolegy, tak nám napište na studio@krokodil.cz, kde nás posloucháte. A třeba právě za vámi dorazí naše krokohlídka, taky Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. No a nezapomeňte samozřejmě připsat, odkud jste, kolik vás tam je, abychom viděli, kolik jedlíků máme potěšit. No a taky připište, proč bychom měli přijet právě za vámi. Tak si nenechte ujít tuto příležitost. Těšíme se na vás. Těšte se na nás.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Radio Krokodýl. Katka Horáková. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
5: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx 2000.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Hledáte perfektní brýle na léto?
8: optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: 3 minuty po 10:30. Krokodýl má pro vás teď tip, co poobědvat zítra. Mrkněte na aktuální nabídku www.obědyadam.cz a objednejte si a nechte si dovést do práce či domů kvalitní domácí oběd. Na výběr máte z 5 druhů menu z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. No a doporučujeme dnes na zítřek objednat třeba jarní zeleninovou polévku a k tomu čočku na kyselo s klobásou a volským okem, okurkem, cibulí a chlebem. Oběd vám po domově donesou až k bytu nebo do práce, no a k tomu bezplatný rozvoz a jednotná cena. Krokodýl přeje dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A taky víme, že letošní ročník brněnského festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis začne už tuto sobotu, a to nesoutěžním ohňostrojům.

0: Tě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Nazdar rockeři. Festival Vezu se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
7: Euromoto. Nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Creditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Friday night to everyone.

0: krokodýle krátce před 11. Toho je Michal Hruza na pořád. No a my máme další čerstvé zprávy Petra připravená. Co se dozvíme?
1: Hezké dopoledne. Teplotní rekordy včera padaly na 5% stanic, které měří alespoň 30 let. I o tom za chvilku.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Halo, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Ne, je to tajný.
4: Takže, pohledej jste.
5: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian,
2: jsem tu.
4: Hora, Yamaha, taky.
6: Dobrý.
5: Jdeme.
4: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám,
5: sedím.
4: Strouhám,
5: flambuju.
6: Hasím.
5: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
6: servíruju.
5: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: A po 11. s Krokodýlem Neil Diamond a Two Friends. Taky nabídneme Berlin. Připravena taky Eva Farná.
2: Loďka papírová.
1: Za minutu a půl bude přesně 11 hodin.
0: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Hicovat nám to dneska venku bude i dnes. Opět čekejte tropické teploty až kolem 32 stupňů, k tomu samozřejmě jasnou oblohu a odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis začne už tuto sobotu nesoutěžním ohňostrojem ve sportovním a zábavním areálu v Něvkovského ulici. Na brněnské přehradě je diváci uvidí 27. června a 1. a 4. července. O sobotách jim bude předcházet dronová show. Teplotní rekordy včera padly na 5% meteorologických stanic měřících alespoň 30 let. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly na 30. V neděli naměřili rekordní teploty 2/3 stanic. Tropické počasí má být i dnes. Severní Korea dnes ze západního pobřeží vystřelila do Žlutého moře několik raket, včetně alespoň jedné balistické rakety krátkého doletu. Jedná se zřejmě o nejnovější zbrojní test izolované země, která naposledy 19. dubna vypustila několik raket krátkého doletu, což tamní média označila za demonstraci hlavic kazetových bomb.
5: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
4: Kouč českých hokejistů Radim Rulík po porážce na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4 uznal, že soupeřův úspěch byl zasloužený. Češi po teprve druhé porážce s Nory v historii ztratili možnost utkat se dnes s Kanadou o prvenství ve skupině. Naopak jim reálně hrozí postup ze třetího místa a mohou být i čtvrtí.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Z Krokodýle hezké dopoledne taky vám všem za volant. Jak to aktuálně vypadá na silnicích, tak to prozradí Jakub.
7: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Heršpické ulici do centra před Jihlavskou došlo k dopravní nehodě. Postojíte si tam pár minut. Policisté došetřují dopravní nehodu na Jihlavské u křižovatky s Osovou. Projedete tam ale již bez komplikací. A připomínám převážně kolony kamionů na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova, momentálně od 211. kilometru. Silnější provoz je také na souběžné silnici u Tvarožné ve směru do Brna. A zdržíte se také na příjezdu do Brna z Bratislavy, konkrétně od 3. kilometru D2. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Ladíte krokodýle 2:50. Hezké dopoledne vám přeje Katka Horáková, no a chystám soutěž s krokodýlem cestovatelem a dneska se budu ptát na jedno jihomoravské město, které je mimo jiné známé jednou legendární výstavou, která je tam k vidění. Tak si to nenechte ujít, můžete vyhrát vstupenky na hudební festival. Hezké dopoledne a k tomu Kid Leroy a Justin Bieber.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mladý právník byl zrovna na cestě k soudu k projednání jednoho složitého případu, když tu se najednou z ničeho nic octl před nebeskou bránou. Svatý Petr jej uváděl dovnitř a právník protestoval proti své předčasné a náhlé smrti. Jsem příliš mladý na to, abych zemřel. Je mi teprve 35. Svatý Petr souhlasil, 35 je přece jen docela málo na vstup do nebeského království a přislíbil, že se na jeho případ podívá. Vrátil se za hodinu a říká právníkovi, synu, obávám se, že chyba je někde u vás. Ověřili jsme váš věk na základě hodin fakturovaných vašim klientům a zjistili jsme, že je vám nejméně 108 let.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Ladíte krokodýla 11 hodin 19 minut, no a nám už někdo volá 603 103 103, tak to zvedneme. Hezké dopoledne, krokodýl Katka, kdo tam?
2: Ahoj, Lukáš.
1: Lukáši, ty už voláš na soutěž.
2: Ano.
1: To byla rychlost a ty už tušíš, na co se ptám.
2: Nevím.
1: Nevíš. Tak jo, tak já ti nabídnu samozřejmě nápovědy a ještě, než je prozradím, tak ti řeknu, že soutěžíš o dvě vstupenky na multižánrový festival Bílovická křižovatka. Bude se konat 6. června od 13.30 na hřišti za Sokolovnou v Bílovicích nad Svitavou. On nám kluk vypadl, no tak nic, tak zavěsíme, třeba se dovolá znovu, anebo se dovolá někdo z vás dalších rychlejších. 603, 103, 103, no a mám tady pro vás tady nápovědy. Tentokrát hádáme název města v okrese Znojmo. Najdete tady toho spoustu, co stojí za vidění. Historické centrum, krásnou přírodu i rozlehlý zámecký areál. No a je tady k vidění legendární slovanská epopej Alfonse Muchy. Tak to jsou moje nápovědy. Někdo na lince, hezké dopoledne, krokodýl.
2: Zdravím, Roman.
1: Romane, zdravím tě. Tak před tebou se vyšťouchl sám náš posluchač. Tak ty jsi další v pořadí a asi tuším, že tušíš, na jaké město se ptám.
2: A já jsem totiž vůbec neslyšel otázku.
1: Jo, neslyšel, takže ještě jedno v rychlosti, jo. Tohle město se nachází v okrese Znojmo, najdeš tady třeba historické centrum, krásnou přírodu i rozlehlý zámecký areál. A je tam k vidění legendární slovanská epopej Alfonse Muchy, tušíš?
2: Tak, slyšel jsem polovinu, ale tu epopej znám a bude to Moravský Krumlov.
1: Je to Moravský Krumlov a vstupenky na festival jsou tvoje, tak velká gratulace.
2: Děkuju.
1: Tak mi, Romane, zůstaň na telefonu a hezké úterý. Ahoj.
2: Ahoj.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy. A navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
9: Je dobré mít se o koho opřít.
10: Vaše nejvěrnější rádio.
9: Stále s vámi.
11: Těma! Nosa!

Hit za hitem, to je Krokodýl taky o 11:30 a Ariem teď střídají Katy Perry a Mekáno a hned potom se dozvíte, že řidiče na Břeclavsku zbrzdí ode dneška nový radar. Tak buďte s námi, nenechte si to ujít.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Kamarádi řidiči, pokud vaše cesta vede přes Břeclavsko, velký pozor dejte. Ode dneška totiž startuje provoz úsekového měření na silnici první třídy číslo 55 pod dálnicí D2 u Břeclavy. Právě tohle místo patří podle města k nejrizikovějším úsekům v Jihomoravském kraji. Rychlost je tam omezená na 70, ale neukáznění řidiči ji často výrazně překračují. Tak zpomalte, ať vás to nestojí zbytečně moc peněz a hlavně, ať je vaše cesta pro nás všechny bezpečná.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
6: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtí vinaři.
7: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
8: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno Digifest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
7: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
8: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. Digifest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
9: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
10: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
9: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
11: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů různé druhy za 16,90 a bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
0: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
1: Víme první, co se děje v Brně.
0: Víme, jak bude.

0: Hity třeba na zvednutí nálady, 12. hodina, hity i k obědu, čerstvé zprávy s Petrou, co se dozvíme?
1: Hezké poledne a výstavba supermoderní porodnice v Bohunicích se opět odkládá, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Středisko volného času Lužánky zve za zábavou v novém školním roce 2026-27. Láká vás pohyb, divadlo nebo třeba technika? Vyberte si z víc než tisícovky kroužků na 12 místech v Brně a okolí. Malí i velcí objeví, co je baví. Přihlašování začíná už 1. června na luzanky.cz.
3: Radio Krokodýl.
5: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 tisíc korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 12. Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Fool's Garden. Přidáme Miraj. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 12. hodině.
7: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně teploty kolem 28 stupňů, nejtepleji ve Valticích na Břeclavsku 29. Krokodýláci, je tam příjemně letně.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Výstavba supermoderní porodnice v areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích měla začít už loni, ale opět se odkládá. Zahájení stavby zdrželo podání rozkladu proti postupu nemocnice v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Slavnostní poklep základního kamene se proto měl uskutečnit dnes. Zástupci nemocnice to však zrušili, konkrétní důvod neuvedli. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo více než 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Řádný termín pro podávání přihlášek skončil včera. Do systému mohou být nadále zadávány přihlášky podané listinnou formou. V Belgii severně od Bruselu se dnes ráno srazil vlak se školním autobusem. Na místě je několik mrtvých. Podle médií se v autobusu kromě řidiče nacházelo 7 žáků a jedna doprovázející osoba.
9: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Český národní tým nezvládl zápas s Norskem, podlehl mu 1-4 a zkomplikoval si vyhlídky na přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. Po 6 ze 7 utkání má stále 13 bodů. Dnes od 20:20 čeká reprezentaci výběr Kanady. Norové porazili Čechy na mistrovství světa poprvé od roku 2010. Od té doby vyhrál na šampionátech národní tým 10krát v řadě.
10: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Centrem Brna teď projedete celkem v poklidu, pozor akorát na Brněnsku na příjezdu do Tišnova. Od Železné bouralo osobní auto do stromu, dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žádám o ruku vaší slečny dcery. A máte nějaký majetek? Proč? Chci se s vaší dcerou oženit, ne si ji koupit.

0: dneska Rádia Krokodýl.
1: A tohle jsou naši nejmenší posluchači Krokodýla. Těch prcků se dneska ptáme, proč se musíme umývat.
2: Aby neměl nějakou nemoc.
3: Aby neměl na ruce bacily.
4: Kdybys na něco šáhnul a pak si neumyl ruce, tak bys měl v pusince bacily.
5: Puse bacily a potom nastydla a mě a mohla by si mít angínu, když by si olízla ruce.
6: Aby neměl žloutenku.
1: Proč se musíme umývat? Na to jsme se ptali ve školce v Řečkovicích.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
7: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
8: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Radio Krokodýl. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
9: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
10: Je to tak, Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
9: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
10: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
9: To chci.
10: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.

0: Moto. Nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Kreditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
1: Takže, pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Yamaha, taky.
1: Dobrý.
2: Jdeme.
3: Jedu.
2: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám, sedím.
2: Strouhám.
1: Flambuju. Hasím.
2: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
1: Servíruju.
2: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl.
8: Vaše nejvěrnější rádio.
7: Stále s vámi.

Times Krokodýl. Tohle je vaše rádio Krokodýl. No a pokud plánujete rozlučku se svobodou, tak jedině na Jižní Moravě, právě totiž tady pod Pálavou, vzniká nová česká komedie Rozlučky se svobodou. No a natáčí se přímo v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. No a podle tvůrců jde o příběh inspirovaný skutečnou událostí, kdy se v akvaparku omylem potkali dvě úplně cizí party na rozlučce se svobodou. No a z trapasu byla pořádná divočina. Takže jestli chcete zažít vlastní filmový příběh, tobogány, wellness, drinky, letní atmosféru pod Pálavou, tak vyražte do Aqualandu Moravia. Třeba právě tam začne vaše

0: předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: Let

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tak Petru, co tady pěkně roztancovalo? Bailando. Rok je 2015, krokodiláci. Teď už čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne a na nástupištích na hlavním nádraží MHD začali testovat novou technologii. Více o tom řekneme za chvilku.
0: No a my se teďka podíváme na mobily ve školách. Co nově na to?
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Jiří Odehnal a jsem ředitelem základní školy Brno Čejkovická 10. Mobilní telefony už máme několik let ve školním řádu zakázány a jsme s touto změnou velice spokojeni. Děti tráví daleko více času o přestávkách, hrami a vzájemnou komunikaci.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
8: Fandové basketbalu zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Kviz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do Staré z arény Vodova ve středu 27. května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. tedy svým s David Guetta, John. Michael Jackson. Bude taky poetika. Je tady 13. hodina.
9: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Skoro jasná obloha, teploty kolem 30 stupňů. Dneska nás čeká parádní počasí.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na nástupištích MHD na hlavním nádraží začali testovat novou technologii, která propojí vozidla dopravního podniku a většinu regionálních autobusů s elektronickými informačními panely na zastávkách. Na nich pak cestující uvidí skutečný čas příjezdu tramvaje, trolejbusu nebo autobusu na zastávku. Po příjezdu vozidla a otevření dveří se rozblikají hvězdičky a po zavření dveří odjezd zmizí. Česko trápí sucho. Nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Nejhorší situace je teď hlavně v jižních a východních Čechách. Podle expertů navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet. Španělsko uspořádalo největší festival degustace šneků na světě. Do městečka Lejda, kde jsou právě šneci nejoblíbenějším pokrmem místních, přijelo rekordních 200 000 gurmánů, kteří během 3 dnů spořádali 14 tun šneků. Kromě hostiny je šnečí festival věnovaný i živé hudbě, tanci a průvodům, které oslavují katalánskou kulturu.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží do bojů o všechno. Češi sice mají jisté čtvrtfinále, ale dobrou pozici před play-off si pokazili výbuchem proti Norsku. Dnes by potřebovali uspět proti Kanadě, která už překvapivě ztratila bod právě s Norskem. Utkání začíná ve 20:20.
10: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete teď. Počítejte se zdržením přímo na Nových Sadech. Komplikace v Brně, v Ponavě, v Tučkově ulici. Je tam dopravní nehoda dvou osobních aut. No a došetřuje se dopravní nehoda osobáků, které narazilo do stromu na Brněnsku na příjezdu do Tišnova. Dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: V autobusu. Chlapče, uvolní místo pánovi s akváriem. A kde máte to akvárium? V břichu. Měl jsem 3 piva a 2 rybičky.

hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu víry.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak co krokodýláci, připravené sukně, šortky, sluneční brýle, dnes teploty kolem 30 stupňů, zítra taky. No a tak se v Brně už otevírají koupaliště, i na to se podíváme ještě v této hodině, dáme vám tipy, kde se s krokodýlem pěkně schladit.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
3: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
1: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
3: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
4: Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, 1. FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
5: SK Artis Brno.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: Rytmus frekvenci z Krokodýla, jste připraveni. Budeme soutěžit o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Teď dobře poslouchejte, mám pro vás 102 000 korun za záhadný tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Zní takto. Ptáme se, co to je. Tipujete, hádáte a můžete vyhrát tyto peníze na ruku. 603 103 103, telefonní linka do studia je volná. Ptáme se, kdo tam Rádio Krokodýl a odkud, halo?
2: Dobrý den, Petr z Moravan.
0: Petře, zdravím do Moravan. Tipujte, hádejte, co to je.
2: Tak, můj tip je, jestli to nejsou kuchyňské váhy mechanické.
0: Kuchyňské mechanické váhy, tedy co s nimi?
2: Váží, jako když jde něco zvážit, tak ta rafička mi se a sedne.
0: Dobře, rafička, kuchyňské váhy, než se sedne. Že by to bylo ono, nebo ne? Tak, zdravíme do Moravan, ale tohle to není. Budeme navyšovat bank a lámat si hlavu, co to může být. Mějte se.
2: Díky, nashledanou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 102 000 korun.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Radio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
8: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
9: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
8: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
9: Že bych se taky svezla.
8: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
10: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
11: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
10: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen jeden kilometr od hranic s Jižní Moravou.
11: www.terme-la.at
12: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
13: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
14: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci. Cestovní

týden. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: na kroku Lionely. Dilema, čerstvé zprávy, žádné dilema, ale víme, co se děje. Petra to sleduje.
1: Hezké odpoledne a mám smutné zprávy z Hodonínské zoo, protože přišla o oba tygry, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Operu Hurvínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Redota v 18 hodin. Hru Hana nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A hru Můj báječný rozvod nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do Staré z arény Vodova ve středu 27. května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
5: Už 14. hodině Michael Jackson, Pirates. Adele. Bude taky Sebastián. Přibližuje se druhá hodina odpolední.
6: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: Počasí fantastické. Dnes 30, zítra taky 30.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Dnes až do 17 hodin můžete nahlédnout do světa lidí se ztrátou zraku na akci Neboj se mě na Moravském náměstí u Jošta. Své umění předvedou vodící psi. Zkusíte si také napsat své jméno v Brailově písmu nebo rozpoznat barvy pomocí indikátoru barev. Vypít si kávu v podmínkách simulované slepoty můžete v kavárně Pod mě. Ve věku 85 let zemřel někdejší první muž českých odborových svazů Richard Falbr. Působil také v politice. 3 volební období byl senátorem za Mostecko a poté 10 let zasedal v Evropském parlamentu. Táta pracujících, jak se mu přezdívalo, se začátkem 90. let 20. století mimo jiné zasloužil o zlepšení postavení odborů, které se staly respektovaným partnerem vlády.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
8: Zoo Hodonín přišla i o samce tygra usurijského. 16-letý Igor trpěl vážným nádorovým onemocněním. Veterináři u něj zjistili vnitřní krvácení i selhání jater a nechali ho uspat. Už v březnu zoo kvůli rozsáhlému nádoru čelisti přišla také o 19-letou samici Raju. Dvojce společně odchovala celkem 6 mláďat.
3: Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
8: Z jakého místa postoupí čeští hokejisté do čtvrtfinále mistrovství světa, o tom rozhoduje až poslední den skupiny B. Národní tým dnes zabojuje ve Friburgu od 20:20 o druhou pozici. Proti němu nastoupí favorizovaná Kanada, která už má naopak jisté první místo.
9: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Jsme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně si v obou směrech postojíte na Zvonařce před křižovatkou s ulicí Dornych. Přerušovaná kolona je na dálnici D1 cestou z Vyškova do Brna mezi 215. a 196. kilometrem. Jedná se hlavně o kamiony v pravém pruhu. Občas se ale prudce brzdí i v pruhu levém. Hodně plná je i bratislavská dálnice D2 na příjezdu do Brna od 2. kilometru a 2 osobní auta se srazila v Blansku v Erbenově ulici. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Margit Pálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

0: kabáti, pohoda, teď jdeme na koupák.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Zdravíme všechny milovníky léta, vody a pohody. Na rádiu Krokodýla startujeme rubriku s krokodýlem na koupáku. No, máme pro vás přehled, kam v Brně vyrazit na první letošní osvěžení. Jako první otevírá už dneska Kraví hora, takže plavky ručníka můžete rovnou vyrazit. V pátek se přidává oblíbený biotop Brno-Jih. Ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill. No, od 1. června otevírá své brány koupaliště Královo pole. Zdravíme.
1: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx 2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Jamaja, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
8: Jedu.
6: Hořák, zapínám,
8: krájím,
7: šlehám,
8: cedím,
7: strouhám,
8: flambuju,
5: hasím,
8: slejvám,
6: utírám, solím, pepřím,
5: servíruju.
6: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
1: Euromoto. Nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry. Přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Creditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.
2: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
3: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jste s Krokodýlem. Tak krokodýláci, v Brně se testuje novinka. Papírové jízdní řády na brněnských zastávkách mohou časem skončit. Brněnský dopravce totiž testuje novou elektronickou vývěsku, která cestujícím ukáže nejenom odjezdy spojů v reálném čase, ale informace i o výlukách, mimořádných událostech i zpožděních. Tak uvidíme, jak ta novinka dopadne. Krokodýláci, vypadá to na konec papírových vývěšek jízdních řádů na zastávkách.
1: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Nazdar rockeři. Festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valdemar.

0: dům Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
1: Čau, přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
3: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů různé druhy za 16,90 a bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Krokodýlo Kristýna, těsně před 15. hodinou. Je tady Petra, budou čerstvé zprávy. Co se dozvíme?
1: Hezké odpoledne a soud dnes vyhověl žádosti exposlance Dominika Feriho o podmíněné propuštění, půjde ven z vězení, i o tom za chvilku.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 15. z Krokodýla Kelly Clarkson, Stronger, Arjen, Budu umíraj. Za minutu 15. hodina.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počas
0: tropické třicítky. Zítra bude podobně. Teploty kolem 30 stupňů na jižní Moravě.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Masarykův onkologický ústav dnes zahájil provoz Centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů korun je 7 specializovaných pracovišť, která pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti zde najdou například pracoviště preventivního poradenství nebo oddělení preventivních onkologických prohlídek. Brněnský dopravní podnik během letních prázdnin opraví tramvajovou trať mezi kolejovým trojúhelníkem v ulici Sochorova po zastávku Svratecká. Už v červnu okolo trati vymění sloupy trakčního vedení. Ve směru od centra do Bystrce bude pro řidiče lokálně omezen pravý pruh v ulici Kníčské. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmínečné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhajkyně. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy a další pobyt za mřížemi nedoporučila.
5: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: České hokejisty dnes čeká poslední vystoupení v základní části mistrovství světa. Na závěr skupiny B ve Friburgu se pokusí vylepšit dojem z pondělního zápasu a porážky 1-4 s Norskem. Obránce Michal Kempný ujistil, že národní tým udělá vše proto, aby před čtvrtečním čtvrtfinále naskočil na dobrou vlnu.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Nehoda dvou osobních aut brzdí provoz v Brně v Hradecké ulici ve směru do centra před sjezdem na Řečkovice. Více než 2-kilometrová kolona je na trase z Brna do Světa před Lipůvkou. Po pojíždětu budete na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 216. a 196. kilometrem. Proti směru pracují silničáři na 217. a omezený je levý pruh. A hodně plný je stále příjezd do Brna po bratislavské dálnici D2 od 4. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vytpálek.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Spinderella cut it up one time.

0: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
1: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
2: Tak přátelé, bude to velké, ano, soutěžní přehlídka ohňostrojů nás čeká už brzy. No a všechno to začíná už tuhletu sobotu, 30. úvodní prelude, tak doufám, že jste připraveni, protože to bude zase s hudbou exkluzivně z rádia Krokodýl. Ten první zahajovací ohňostroj bude v městské části Brno-Jih v areálu Hněvkovského, tak se na to připravte.
0: Krokodýlí zvuky, pravdy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
5: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
4: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
5: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Fandové basketbalu zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Kviz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova ve středu 27. května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
12: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Procházka Kendlová na krokodýlo. My se podíváme, jak dopadla naše soutěž o horské kolo za 35 000. A mezi tím Wanted. Jsme krokodýl. Pěkné odpoledne.

Jedna lambáda na krokodýlo. Ano, léto, venku 30 stupňů. Nezapomeňte nám zahlasovat taky do naší hitparády. Do přehlídky 50 největších hitů, kterými žijete teď na www.krokodýl.cz v sekci hitparáda.

srdce je partička Krištof. Život je krásný. Život je krásný i na konci světa. A jednička Alefar Ben. Baby good.

0: Krokodýl. Barko Brnolíšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brnolíšni. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
4: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
3: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen jeden kilometr od hranic s Jižní Moravou.
4: www.terme-la.at.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
12: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
11: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
12: Že bych se taky svezla.
11: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
14: Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Gin and Beautiful Life, ať ho máte s krokodýlem. Petra už možná i na kraťásky, co? Nebo ještě ne?
1: Tak ještě 10 kilo a budu kraťásky.
0: Dobře. Co si dám do zpráv?
1: A v Brně se bude opravovat most v Hybešově ulici, i o tom už za chvilku.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půl 16. Shakira. Lenny Kravitz. Nebo Pukáč v lese. Svěží hit je Krokodýla i po 16. hodině.
6: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě máme příjemně tropicky 30 stupňů Celsia a zítra bude podobně.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Správa železnic vypsala výběrové řízení na firmu, která opraví most v Hybešově ulici, stojí v těsném sousedství hlavního nádraží a slouží jako jediná přístupová cesta k památkově chráněné budově skladiště Malá Amerika. Také most je památkově chráněný. Oprava potrvá přibližně 3/4 roku a vyjde na zhruba 31 milionů korun bez daně. Archeologové našli pod jižní branou hradu Veveří, která v současnosti prochází opravou, základy mocné středověké hradby silné přes 2 metry. Stavební práce na opravě jižní brány a skleníkové terasy hradu začaly na konci loňského roku. Zároveň začal záchranný archeologický výzkum. Jen za uplynulých 6 měsíců americký prezident Donald Trump nejméně 107krát zopakoval své nepravdivé tvrzení, že mu vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 bylo ukradeno. Podle agentury Reuters téměř 2/3 republikánů Trumpovým slovům věří.
4: Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Závěrečný den ve skupině B na hokejové mistrovství světa přináší důležitá utkání. Norové si ještě nezajistili druhé místo, když s Dány vyhráli 4-3 po prodloužení poté, co inkasovali těsně před koncem. Mohou je tak přeskočit Češi, pokud porazí Kanadu za 3 body. O postup do play-off se v přímém souboji utkají Slováci se Švédy od 16:20.
2: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice. Marek je v terénu, jak to jezdí?
8: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 131. kilometru ve směru do Prahy havarovalo osobní auto. 3-kilometrová kolona se táhne od Měřína. Na příjezdech do Brna se pak zdržíte v obou směrech před 196. kilometrem. Přímo v Brně jsou kolony v obou směrech na Zvonařce a v Opuštěné ulici. Popojíždět budete na trase z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Dlouhá řada kamionů je na bratislavské dálnici D2 před Brnem od 11. kilometru u Blučiny a nehoda osobního auta s nákladním překáží před Veselým nad Moravou cestou ze Slovenska. I tady se připravte na zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant, Margit Spálek.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Místo toho, abys hrál s mým otcem karty, jsi mohl trošku víc všímat mě, ne?
3: No to bych rád, ale potom ty peníze na svatbu v životě neseženeme.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Krokodýláci, zdarec do auta, na cestu z práce do toho tropického krásného úterního odpoledne. Fun Factory Celebration a slavíme aj z Žanky, když je tak pěkně. Zdar jak svíňa?
2: Zdar jak svíňa z Kroksny. Gomity, co to znamená suk na čáři?
1: Tak to znamená trošku trápení, protože tam to teď musí jako vypalovat opravdu fest. Tak ve štatlu říkali, že...
3: Prudká zatáčka.
4: Promluvíš si s někým?
5: Sraz v Lužánkách.
6: Sraz, ale kde, to fakt nevím.
1: No, je to sraz, děcka, a je vidět, že jsme neoslovili Brňáky, protože přece to je naprosto jasný, ne? Suk na čáře.
2: Suk na čáře je sraz na České ulici. Tak si ho tam někdy dejte a mějte betelný den.
1: Třeba pod hodinama betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 16.20, hezký den.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
7: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco... vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
8: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.

0: hrací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Euromoto. Nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Kreditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
11: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýla novinka Eva Farna Mirai, vzpomeneš si, a dohrává 16 hodin 32 minuty. Tam krásně 32 stupňů v Brně, 27 ve Žďáře na Vysočině. Tak k osvěžení Celine Dion pro všechny. Dobré odpoledne.

0: Krokodýl a Richard Nixon, stále hity, venku je 32 stupňů, dáme bazén. Dáme bazén krokodýláci, a to pořádně. Milovníci léta, vody, pohody. Na rádiu Krokodýl právě dnes startuje rubrika S krokodýlem na koupáku, to protože my víme, jak to je s otevřenými bazény a víme, kam vyrazit za prvním letošním koupáním, osvěžením, protože jako první už dneska otevřela Kraví hora, hurá! Je to tady na kopcu, už jsem viděl, jak tam jezdila Čovi Debrecinky na skútrech. Takže na Kraví horu s plavkama, ručníkem můžete vyrazit rovnou. V pátek 30. května se přidá oblíbený biotop, takže co máte rádi? Přírodní koupání, takový letní chill, tak v Komicu biotop. A od 1. června, tedy od pondělí, otvírá také koupaliště Král Vopole. 32 venku, 40 v autě, pokud nemáte klimačku a stažený okna, tak si to moc krásně užívejte, krokodýláci.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 16.40 přesně do úterý 26. stále hity s krokodýlem, kromě vody Man at Work a dámy Alvaro Solera.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže, pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora, já Maja, taky.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
7: Jedu.
8: Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám, sedím.
8: Strouhám.
7: Flambuju.
10: Hasím.
8: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
10: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
12: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Choril pro optimisty k bazénu, jinak hlavně do auta na cestu. Máme připravené zprávy. Přesně za 3 minuty bude horkých 5 odpoledních. Péťo?
1: Hezké odpoledne. Výstavba supermoderní porodnice v areálu Fakultní nemocnice Brno se opět odsouvá, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Operu Hurvínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Redota v 18 hodin. Hru Hana nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A hru Můj báječný rozvod nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak? Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Kviz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova ve středu 27. května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
3: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Nejen na otevřené koupák na Kraví hoře stále hity, za minutu bude 5. A po páté vám pustím Taylor Dane, Tell It To My Heart. Bude la bomba. Dáme si ročník 70. Kdo byl na Majálesu, užil si to live s činaskama a budou zlatíčka.
10: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zonc narumpluje jak svíňa krokodýláci, takže nahoře na Kraví hoře, jak otevřeli ten bazén, tak je 31,9 stupně Celsia. Šepkovice zde nál posílá 29,9 údaj. Ofocené teploměr v meteostanici a Péťa má vežďáři 27, je tam prostě krásný den. Středa bude vlastně stejná, jasná, slunečná, odpoledne Morava 29, Vysočina 25 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5 hodin, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Výstavba supermoderní porodnice v areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích měla začít už loni, ale opět se odkládá. Zahájení stavby zdrželo podání rozkladu proti postupu nemocnice v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Slavnostní poklep základního kamene se proto měl uskutečnit dnes. Zástupci nemocnice to však zrušili, konkrétní důvod neuvedli. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Muž ji chtěl pohřbít v řece. Nesouhlasí prý s tím, že byla oddělena od těla. Austrálie se v posledních týdnech potýká s nejhorší epidemií záškrtu za několik desetiletí. Tato choroba, které díky očkování v dnešní době lze zcela předejít, si v Austrálii také vyžádala první oběť na životě za 8 let. Celkem bylo letos v Austrálii zaznamenáno 245 případů.
11: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
12: Češi! Mistrovství světa v levle hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Z jakého místa postoupí čeští hokejisté do čtvrtfinále mistrovství světa? O tom rozhoduje až poslední den skupiny B. Národní tým dnes ve Friburgu nastoupí od 20:20 proti Kanadě. Ta už má jisté první místo.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Úterní odpolední špička má jistá úskalí, známe je s Markem.
13: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po vážné nehodě osobního auta s nákladním je uzavřená silnice číslo 54 na příjezdu do Veselí nad Moravou směrem ze Slovenska. V obou směrech si postojíte na dálnici D1 na příjezdech do Brna před 196. kilometrem. Hodně plná zůstává bratislavská dálnice D2 od 11. kilometru. Jedná se o kamiony v pravém pruhu. Přímo v Brně je kolona v Opuštěné ulici a na Zvonařce z obou směrů. A na trase z Brna do Svitav se zdržíte mezi Kuřimí a Lipůvkou. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Hezké úterní odpoledne, krokodýláci na koupáky i zahrádky. Pozdravíme Zlatíčka, zvláště ta naše ve školce na Lesné, a budeme se ptát, proč nemají hadi nohy?
1: Protože mají sliv.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: A když říkám pozdravíme Zlatíčka, tak nejenom ta, která máme na Lesné ve školičce, ale i ta, která máme třeba v brněnských komunikacích, Pavlínko, na Nových Sadech, Libore a vy všichni, co máte rádi kapitána Dema. 5 hodin, 3 minuty, zdraví vás Peťa, napřeji krásné odpoledne všem.

0: Pojď sem.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: To berete tolik za půlhodinovou práci? Děsí se zákaznice, když instalátor odchází. Jestli vás to rozčiluje, můžu to protáhnout třeba na 5 hodin.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zdravíme 70. ročníky Činasky Krokodýl, čtvrt na šest, pryč a Zlatíčka, so ready.
1: Zlatíčka, Rádia Krokodýl.
0: Pozdrav na Lesnou našim holčičkám a chlapečkům do školky, kde jsme zase sondovali nějaké moudrosti, třeba proč nemají hadi nohy, děcka.
2: Protože hadi se plaví a nemusí mít skoro každý nohy.
3: Hadi se tak narodili a zařídilo to tak příroda.
4: Protože to tak pán Bůh zařídil a nemusí mít skoro každý zvíře nohy.
5: Protože mají sliz.
0: A hlavně hadi nemají ani ramena, takže oni nemůžou logicky brát nohy na ramena, proto to prostě nemají, že jo?
1: Zlatíčka, Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Ještě, že nemáme všichni takovej komfort. Vy teďka třeba jste v práci, potřebujete už pádit, takže berete nohy na ramena a my vám k tomu pustíme písničku od DJO Dent of Beginning. Dobré odpoledne, 5:22 přesně.
1: Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
6: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Za vším hledej menu. Na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz. Rádio Krokodýl.
7: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
8: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno Digifest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
7: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
8: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. Digifest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
9: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem. Automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity. Brno, Líšeň.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, 1. FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
2: SK Artis Brno.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Je dobré mít přítele na celý život.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jo, hraje vám Krokodýle, to fakt bomba. King Afrika, čas 5.36, hezké odpoledne, super úterý, nejenom v rozpálených autech krokodýláci, nebo jak si tam mrazíte úplně na kůl, tu klimačku naplno, že jo. Pojďme si zahrát o prachy za zvuky do ruky v tom horku. 102 800 korun, to vyplácíme cash. Za zvuky do ruky a hádá se tento zvuk. Tak ani nedutám a jsem zvědav, dovolá se někdo, kdo zná řešení. Plnoletost, souhlas s výherním řádem, to nám stačí a pak dovolat se. 600, 300, 303 a do toho si pustíme jednu vánoční na ochlazení, jo?
1: Dobré odpoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: To je nádherná melodie Krokodýláci 90. Ty my máme rádi. East 17, dobré odpoledne.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A já vlastně mám na telefonu někoho, kdo miluje 90. úplně nejvíc na světě. Pěkné odpoledne do Slavkova, zdar jak svině.
2: Zdar jak svině, tady Vildo z Parného Slavkova.
0: Zdravíme Parnej Slavko, Vildo, čau. Hele, potěšilo tě to taky jako mě, Stay Another Day?
2: Jo.
0: Hezká písnička.
2: Krásná.
0: Krásná. Tak, děkuju. Vilda je plnoletý, souhlasící s výherním řádem, takže dvakrát ano, viď, Vildo?
2: Ano, ano.
0: Už jsi dal kafičko na terase?
2: Jasně.
0: Pěkně. Tak, teď si do toho vyhrajeme 102800. Rozkódujeme tento zvuk krokodýla. Co jsi vymyslel v horkém Slavkově, Vildo? Řekni.
2: Já si osobně myslím, že je to, jak se strkají klíče do zapalování v autě, tak vlastně jak se zastrčil ty klíče a ano. Ty dvě položiny, které rožnou ty kontrolky.
0: Dobře. Zajímavé řešení, s tím tady na mě ještě nikdo nevyrukoval. Tak co pak na to řekne pan arbitr? Máme tam bez 200 103 tisíce korun za zvuky. Do ruky dostane to horký rozpálený Slavkov nebo ne dneska? Tak zase zvednem bank. Vildo, moc děkuju. Dej si něco chlazeného, mějte pohodu s Jaruškou, další písnička Slza, holomráz na ochlazení pro vás. Mějte se, čau.
2: Čau, ahoj.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
3: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
4: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
5: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
4: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
5: Že bych se taky svezla.
4: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše domů.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Velena Varmužová a jsem ředitelkou na základní škole Brno Hamry 12. V našem školním řádu máme omezeny mobilní telefony a používání chytrých zařízení už od roku 2019. Přistoupili jsme k tomu, protože žáci se nemohli úplně koncentrovat na výuku a o přestávkách hráli různé hry a nevěnovali se tomu, co by měli.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Tak česky kluci, holky, zdraví krokodýl, minuta a půl bude šest krokodýláci, pěkně jsme to rozpumpovali, já jsem plně nadskakoval tady ve studiu, mám tady dneska výbornou návštěvu, za chvilku vás pozdraví taky, hrozně jim to sluší dneska v tom horku, sakra. Ej, Petra, ta je tady pracovně, takže prosím tě, zprávy, o čem vítej.
1: Hezké odpoledne, Masarykův onkologický ústav má ode dneška pro pacienty novinku, i o tom za chvilku.
0: A já jsem říkal, že mám tady návštěvu, takže my si zavoláme z kurzisty našeho třetího kurzu moderátoru klubu Rádia Krokodýl. Hezké, energické, ahoj!
2: Ahoj!
0: Děcka, jste moc zdechlí, pak uděláme opakování, bude to lepší, jo, děkuju.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
5: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Kviz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova ve středu 27. května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
7: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hit. Krokodýláci 6 a 1 minuta. Budu vám pouštět Fornan Blondes, dáme WhatsApp. Bude Taylor Swift, Fate of Philia. Nastavíme to na sever s kabátem. A hodíme si Riptide.
8: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Hodina 18 stupňů je tam skoro dvakrát tolik, protože tady v Brně je 32 krokodýláci. Doufám, že z toho neumdléváte, že pravidelně pijete a hlavně tu vodu. Šepkovice 29,9 a Vežďáře 27 stupňů Celsia. Středa před námi bude vlastně přes kopírák, jasná, slunečná, odpolední teploty, 29 Morava, 25 Vysočina.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Masarykův onkologický ústav dnes zahájil provoz centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů korun je 7 specializovaných pracovišť, která pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti zde najdou například pracoviště preventivního poradenství nebo oddělení preventivních onkologických prohlídek. Brněnský dopravní podnik během letních prázdnin opraví tramvajovou trať mezi kolejovým trojúhelníkem v ulici Sochorova po zastávku Svratecká. Už v červnu okolo trati vymění sloupy trakčního vedení. Ve směru od centra do Bystrce bude pro řidiče lokálně omezen pravý pruh v ulici Kníničské. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmínečné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy a další pobyt za mřížemi nedoporučila.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
11: Češi! Mistrovství světa v
1: České hokejisty dnes čeká poslední vystoupení v základní části mistrovství světa. Na závěr skupiny B ve Friburgu se pokusí vylepšit dojem z pondělního zápasu a porážky 1-4 s Norskem. Obránce Michal Kempný ujistil, že národní tým udělá vše proto, aby před čtvrtečním čtvrtfinále naskočil na dobrou vlnu.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A Krokodýl valí na vlně, po 18. hodině jsme na silnicích společně s Kubou. Jaká je situace?
11: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Koliště u Bratislavské dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. V místě hlásí řidiče kratší zdržení. V Řípské ulici za kruhovým objezdem dejte pozor na nehodu také dvou osobních. Na ulici Milady Horákové poblíž křižovatky s třídou kapitána Jaroše blokuje částečně provoz také nehoda. I tam čekejte možné komplikace. A na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy zpomalují kamiony už na 11. kilometru. Osobní se místy zdrží od 3. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánci Kuptilšar.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré odpoledne na Moravu, Vysočinu, Hity k Břeclavi i Hodoninu posílá Peťan Holík a mimochodem zdravíme s našimi absolventy kurzu moderátorů klubu Rádia Krokodýl. Ahoj!
1: Ahoj!
0: To jsou oni, mám je rád. Krokodýláci, a když jsme tady mluvili o tom Hodoninu, to už je blízko na Slovensku, tak Slováci hrajou se Švédama, Švédsko, Slovensko 3-2, USA, Rakousko 4-1, začíná poslední třetina.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: 26. květen, konec měsíce přinese skvělé akce a na jednu z nich vás právě teď pozve z klubu moderátorů Iva.
3: Posloucháte Rádio Krokodýl a od mikrofonu vás zdraví Iva. Máte rádi tajemno, postely, věže, svíčky, chorály a prostory běžně nedostupné?

0: jste na noc v kostelu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
8: Ano, slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
9: Žádné dlouhé čekání.
8: Profesionální montáž a rychlá realizace.
9: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
8: nebo telefon 724 100 122.
9: Klimatizace Břeclav.
8: Řeši proti letnímu horku.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Euromoto. Nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Creditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.

0: oblíbená písnička v Soběšicích na základní škole, kde to umí zpívat všechny děti. Takže srdečně zdravíme Riptide, Joyvens, čas 6.41. A mimochodem dohrány zápasy odpolední na mistrovství světa v hokeji. Spojené státy porazily Rakousko 4-1 a Švédsko proti Slovensku. Jak byste to tipli? Hrozně jsem to přál Slovákům, ale Švédi nakonec dominovali 4-2. My hrajeme večer 20:20 Česko-Kanada, Švýcarsko-Finsko, tak jsme zvědaví. A mimochodem za 20 minut si dáme s Jirkou písničky na přání. Zdraví krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
4: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
3: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
4: www.terme-la.at.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, Jamaja, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák, zapínám,
5: krájím.
6: Šlehám, cedím.
5: Strouhám,
6: flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám.
5: Utírám,
6: solím.
5: Pepsím.
6: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
9: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
10: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
11: Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Kviz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova ve středu 27. května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hej a hej a krokodýláce, to jsou Outkasti. Právě teď se blížíme k 19. hodině a dáme si společně s Jirkou písničky na přání. Teď je přesně 19.00 a vám všem stále krásný večer na Moravu Vysočinu k Břeclavi a Hodonínu.
1: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
2: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
1: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
2: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
1: To chci.
2: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Jste spolehlivý samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hity a máme tady oslavence dnešního dne a jsou v Komecu neboli v Komárově a je to naprosto fantastická a

0: Nejkrásnější princezně u prorokových Adelce G12. Narozeninám připravená písnička We Are The People. Zatím jenom ochutnávka, za chvíli už si ji dáme úplně celou. Ady, pro tebe všecko nejlepší.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí je taky nejlepší. Dneska to šlo na tropických 32 stupňů Celsia, v Šepkovicích skoro 30, ve Žďáře 27 a zítra bude úplně stejně, krokodýly. Takže zase horko, hodně píte vodu. Středa jasná, slunečná, odpoledne 29 Morava, 25 Vysočina.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Správa železnic vypsala výběrové řízení na firmu, která opraví most v Hybešově ulici, jež slouží jako jediná přístupová cesta k památkově chráněné budově skladiště Malá Amerika. Oprava potrvá přibližně 3/4 roku. Výstavba supermoderní porodnice v areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích měla začít už loni, ale opět se odkládá. Slavnostní poklep základního kamene se měl uskutečnit dnes. Zástupci nemocnice to však zrušili. Konkrétní důvod neuvedli. Zoo Hodonín přišla také o samce tygra usurijského. 16-letý Igor trpěl vážným nádorovým onemocněním. Už v březnu zoo kvůli rozsáhlému nádoru čelisti přišla také o samici Raju.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty, krokodýláci, jak to jede, víme společně s Kubou.
3: Krásný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně dejte pozor na dopravní nehodu na křižovatce ulic Sportovní a Pionýrská, navíc v místě zúžení. Čekejte tam zdržení na pár minut. Na Brněnsku na cestě od Drásova na Čebín dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel, projíždí se tam kyvadlově. A na příjezdu do Brna po D2 ze Slovenska se tvoří kolony kamionů zhruba od 4. kilometru. Od prvního se zdrží i osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tak krásný podvečer úplně všem s krokodýlem, ale hlavně oslavencům, oslavenkyni Adelce Prorokové, protože zítra narozeniny 12. Adelka slaví a tak přejem do komecu štěstí, zdraví. Ať se ti v karate, Adelko, daří, máš hezké známky ve škole, úsměv ve tváři a všechno nejlepší přejí tvojí miláčci, mámka Péťa, bráška Milánek a super táta Karel s úžasným hlasem, tak si to užívej, až sám řekne, lásko, všechno nej, jenom pro tebe tady jsem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: Mimochodem, Karel byl také v kurzu moderátorů klubu Rádia Krokodýl, a kdybyste ho slyšeli, to je tak fantastický hlas, že by teď možná nebylo vůbec špatný, kdyby řekl něco úžasného, ale já pustím úžasnou písničku. Adelko, všechno nejlepší.

Doslova letní počasí je s krokodýlem. Petěna střídá Jirka, no ale teď už taky vy, protože rozjíždíme hity na přání. Za okamžik vás vyzvu, abyste volili studio a vybírali vaše oblíbené hity. Třeba hity i k bazénu, pokud jste zrovna, třeba i na koupališti, tady na Kraví hoře, kde už je otevřeno.

0: Peter Beach Project, tak tento týden startujeme show RegioJet Ignis Brunensis, tedy světovou přehlídku ohňostrojů budou taky dronové show, no bude to velké.
1: Rádio Krokodýl a Hity na přání.
0: Do toho náš interaktivní pořad Hity na přání, kdy se s námi můžete spojit. Teď pozdravíme do Velkého Meziříčí, tam je Pavel. Pavle, pěkný večer.
2: Pěkný večer, přeju, zdravím samozřejmě celého Krokodýla, protože je fantastické rádio. Celý polovička Meziříčí už vás poslouchá.
0: No to jsme
2: rádi. A chtěl bych zahrát mimo synovi Filipovi, který má dneska svátek. A potom Violetce, kterou se poznal včera, měla včera svátek a její kamarádka Andrea. No a samozřejmě, jestli by to šlo mým mnoučatům a mé přítelky mého syna, vlastně maminka, který jedno z těch dítět je jeho. A díky moc za všechno.
0: My moc taky děkujeme, Pavle. Tak co vy, krokodíláci? Máte chuť? Jsme tady pro vás. Hity na přání 603 103 103. Shine bright like a diamond.

0: Tak roku Dior, Jana Diamonds, tohle jsou hity na přání, naš interaktivní pořad. Můžete se s námi spojit, podobně jako udělal kdopak. Halo, Krokodýl. Ahoj, Marketko, odkud nám voláš?
1: Práce momentálně.
0: To je Brno za Brnem.
1: Brně.
0: Komu zahraješ? Povídej.
1: Takže to hlavně pro mamku, pak pro mého bráchu k dnešnímu svátku a pro všechny, kdo poslouchej a pro tebe do studia. Tak díky, ahoj.
0: Moc děkujeme taky k svátku, třeba i všem Filipům. Volejte Krokodýla 603 103 103, hity na přání.

0: David Guetta, Alfa Willy a Max Kroku díl hity na přání. Kdo pak se dovolal, odkud? Halo?
1: Halo, halo, tady Tom Prigl.
0: Nazdar Tome, tak Hypnotize, Purple Disco Machine, připraveni, pro koho?
1: Prosím tě, moji synové Honzík David, můj bratr Dan, Zenda Gerhans, Peťa Brambořík, Telkovišci, Rádio Krokodil, Kocourek a to asi bude stačit.
0: Moc zdravíme, zdravíme na Brněnskou přehradu, kde je dneska fantasticky. Užívejte dnešní den s Krokodílem. Hity na přání 603 103 103, volejte.

0: Purple Disco Machine, kroků díle hity na přání. My jdeme opět na telefon. Kdo tam? Halo?
1: Halo, ahoj, tady Vlasta Svitavy.
0: Ahoj, komu zahraješ?
1: Já bych chtěla nechat zahrát duším narozeninám sobě a mýmu kamarádovi, který už tady bohužel není mezi náma, Honzovi. Mm-hmm. Tak bych mu chtěla nechat zahrát písničku od Lucky Bílé Fénixe.
0: Rádi zahrajeme, hlavně pro tebe, protože máš narozeniny, tak ti přejeme všechno do Svitav, jo?
1: Dobře, děkuju moc.
0: Měj se krásně, zdravíme Svitavě. Krok hudíl, jsme s vaše rádio. Díky, že posloucháte. Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo.

0: Lucie Bílá, Fenix, Krokodýle, hity na přání.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Robbie Williams na Krokodýlo. Tohle jsou i ty na přání. Hrajeme podle vás.
1: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, 1. FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
4: SK Artis Brno.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.

Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Krokodýl. Nezvládáš dojít k cíli, odpovědět.

Přeju ti štěstí. Úterní krokodýlí pilíšek se nám rozjíždí, s vámi je Jarek, pohodovou krásnou noc, před námi skvělé hitovky pro pohodu a dobrou náladu, tak si užijte 26. květnovou noc.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Filipové dneska mají svůj svátek, Filip si to užije, určitě další hit. Pánové, krásnou pohodovou noc vám přeji a posílám další hit.

0: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

Stále jste na vlně Krokodýla, což je dobře. Jarek přeje hezký poslech. Teď budeme zdravit do Břeclavy. Ano, Břeclav, Ladina, 99,1 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a užívejte. Hit za hitem.

0: But you're just a boy.
1: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

Jarek Hemala s vámi, krásný poslech, pohodovou noc. Právě dnes v roce 1303, co se historie týče, manželka Václava II. Eliška Rejčka byla korunována českou královnou. Musím říct, že Eliška Rejčka, představení Městského divadla Brno, se viděla na letní scéně, bylo to příjemné podívání. Tak tolik historie a ještě tak jakože koukneme na brněnské výstaviště, protože to své brány pěkně otevřelo dnes v roce 1928. Toliko 26. květen na historie, teď současnost, jdem za dalšími hity.

Další hitovky jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla, s vámi Jarek. Tak co, zvládáte všechno na pohodu? Věřím, že ano, a užíváte si hit za hitem. Ale zapomeňte, že Krokodýl je rádio, které pomáhá. Můžeme pomoci třeba i vám. Víte, kdo by naši společnou pomoc potřeboval? Napište pomoc@krokodil.cz.

Blíží se nám půlnoc, na vlně krokolí asi užijeme další hity, ale hlavně si můžeme užít zítra po ránu další prachy v soutěži Krokodýly zvuky, prachy do tvý ruky. Držte vlnu krokodýla, vyplatí se to, ta suma je solidní a ráno vám ji nabídneme.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hity Krokodýl asi užíváte, jak vám přeje krásný poslech, možná řešíte STKčko a to samozřejmě svého vozu ne staršího než 10 let. Tam by měla být změna, tedy podle některých, většina ale nesouhlasí. Ano, i o tom víc teď společně s Petrou.
1: Dopravní výbor Evropského parlamentu odmítl každoroční STK pro auta starší 10 let. Stejný postup navrhovali v minulosti i členské státy. Evropská komise chtěla normu prosadit v minulém roce kvůli bezpečnosti a také pro větší záchyt vozidel s vysokými emisemi. Do kontrol nicméně přibudou i jiné prohlídky, které mohou celý proces prodloužit a zdražit.
0: Tolik tedy STK, které se týkalo vozů 10 let a dál. My teď vás všechny zdravíme, pokud jste za volantem, užívejte s námi. Hit za hitem.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na vlně Krokodýla stále pro vás hit za hitem. Krásný poslech vám přejeme. No a vyrážíme opět mezi naše nejmenší posluchače. Kdo je to kamarád? Ptali jsme se našich dětí. Tak co, schválně, ví?
1: Kamarádi jsou, že když se někdo má rád, tak to jsou kamarádi.
2: Kamarád je třeba, že se někde potká a potom se řeknou, kde bydlí někdo. A

0: se v dospělých ožení.
1: Kdo je to kamarád? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů. Doufám, že budou mít spousty kamarádů, jak od školky až do dlouhých let, až do důchodu. A my vám všem, kamarádi a přátelé, posíláme další hit. Jarek Hemala s vámi. Hezký poslech.

0: Studio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.